pak vločky vteřin pod tvým pohledem tají, kdo je kdy spočítá. Na kapky minut v očích tají, kdo je kdy pozbírá. Pak vločky vteřin pod tvým pohledem tají, kdo je kdy spočítá. Na kapky minut v očích tají.

Mocnou rukou dýnu, co umíhlou leží, pevně jsou vykročí. A tikot hodin, tikot stále pomalejší, sákne do peří. Znovu rukou dýnu, co umíhlou leží, pak jsou vykročí.

Dobrý večer, vitajte druhý sluhače Radio LM FM, z tej strany Severian Kosovský. Začíname audiciu Tri švíty, no bo máme četver, už dnes je 21. den maja, no ale že v každý četver Tri švíty čujete to. Vidomo i po druhé vidomo, že v každý četver to ty Tri švíty zvučat priamo. Z Vroclavského studia. Budu s vami do 21.30 a vy budete so mnou. Dobrú muziku počujete a okrem toho fajné, čikavé, interesné informácie. Vy ste toto všetko, čo jem na dnes dla vás zrychtujú. Takže zaprášam, začnime.

Obariánčok. Jak kutáčom skuta peca, perom zhártam ohen serča. Vybiliła moja vatra, dočam už. Už mi horiač dušu dvihat, zahuščene už dostihat. Obariánčok z mojej múke budú pjúk.

kozly, odletěli vtáky. V duši mojej ticho nastalo. Odpusť nám, Bože, že jsme k tebe taky, nenechaj to takto nastálo. Pozri, odletěli vtáky. Odletěli kam